0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbec hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbec hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
5: Nikto ich neseje, nik ich nezalieva. Obnovu.

0: Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: are listening to Andros Radio Show.
1: Ahoj všichni, tady DJ Wolf, právě posloucháte můj guest mix pro Andros Radio Show, kde jsem si pro vás přichystal více melodičtější set přímo z Ibizy, kde se teď pár měsíců s naším týmem Loudlife budeme nacházet. V guest mixu si poslechneme Camel Fat, Adam Ten, Volkoder, Club de Comba a mnoho dalších umělců. Posloucháte můj guest mix na Andros Radio Show.